0: Hi, this is Darren Cherry from the band Greystone Canyon, and you're listening to Bloodstream Radio, where your music lives.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
1: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: In your face, all over the place.
4: We're online 24/7.
3: You're listening to the hottest internet station.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam! You are listening to Radio Blast Street.

0: Slavící 40. výročí
1: hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus,
0: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Masters of Rock.
1: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
2: Hvězdného Marilyna Mansona,
1: slavné Arch Enemy,
2: In Flames,
1: Slaughter to Prevail,
2: The Rasmus.
1: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
0: Masters of Rock.
1: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Radio Bloodstream. Streaming in Warrington, Widnes and Runcorn on DAB+.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Radio Bloodstream, the place where your music lives.
4: Hey guys, this is John Karabi, and you are listening to Radio Bloodstream. Turn it up, you little vampires.